0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Hmm. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: To je i David Koller.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Proudy, řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že seš z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na svůj standard a toho já se vážně nerad vzdám. Jako Wi-Fi, teplá voda, splachovací záchod a jí.

a tak ho se přes apku volat dá. Koukni, telefon má celý dotykový displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí bytu každej za garzonku v celé.

0: Skvělé ráno, v tuhle chvíli je přesně 6 hodin a vy jste si pustili Rádio Český Blaník. A tady u nás za chvíli Karel Gos.
1: Zvězdy na mě tupě zírá po trezoru.
0: Lucie Bílá. A nebo Daniel Landa Touha.
2: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ráno a dopoledne dnes ještě slunečné, odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru opět s deštěm. Teploty přes den vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Těch 18 očekávejte na jihu Moravy, jinak do 15 stupňů. Toliko počasí, pěkné ráno všem.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte se.

0: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes ve vrcholí přípravy na podzimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 a volit dnes bude možné do 10 večer, zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Kamion převážející Prahou Vrtnou soupravu je vyproštěn. Hasičům se ho po víc než 24 hodinách podařilo dostat ven spod železničního mostu, který museli i drobně rozebrat. Vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě opravit celnici. Vídeňská ulice je směrem do centra průjezdná, ale provoz do Krče je omezený. Houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V kraji se také konají výstavy hub a třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
1: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimní houbařskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat při Muzeu Vysočiny Jihlava
0: a otevřena bude ve vstupním prostoru muzea každé pondělí od 16 do 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace. Policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní děla. U Bordeaux na jihozápadě země pak hořelo liceum. Vláda už slíbila, že se bude zabývat její stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní ale nebyla. Tolik zprávy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno přeji já, tedy Martin Císař. České ráno začíná. Daniel Landa, Lucie Bílá nebo Vítě Vávra. Pro vás právě teď.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 6 hodin a k tomu 4 minuty.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ně stál.
1: Víťa Vávra na vlnách Českého Blaníku, na vlnách Českého rána. Já vám přeji krásné vstávání, 9. října je pátek a Štefan a Sára slaví svátek. Narozeniny by dnes měli John Lennon, britský zpěvák, skladatel a člen bývalé skupiny Beatles. Dále je to český herec Josef Linomas, anebo český herec a také vyprávěč Vladimír Menčík.
2: Ale když mi řekl, že má doma Renoára...
3: Kdo to je?
2: Jsi právě taky byla zvědavá, než jsem šla...
3: Co ty máš být, Boženko, jako daná ženská zvědavá na nějakého cizího chlapa?
2: A prosím tebe, to je mrtvej malíř.
3: Co mi to chceš tady napovídat, jaký mrtvý malíř? Na co by měl doma mrtvýho malíře? Já ti dám mrtvej, ožralý, já znám malíře. A ty nesíš takovýhle kvartíru.
2: Houbis, od sem znáš. Ty se znáš akorát dobře na bašti
3: no.
2: A spát.
3: No vidíš
2: tak to. Je to, Karle,
3: no, tak. No, tak, no a co má být?
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na Českém Blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Písem ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na...

Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odva za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Pasco, prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Dobré ráno, je tu ten čas krátce před 6:30, kdy představujeme psí plemena. Tento týden to byl odvážný, dobře stavěný a milující své rodiny, nejvíc děti, no prostě Beagle. Takový jsou. Pokud jste ale spíše klidnější nesportovní povahy, tohle plemeno bych asi moc nedoporučoval. Není to přehnaně akční pes, ale miluje sportování a dlouhé procházky se svým páníčkem. A už příští týden si představíme psy, kteří jsou mírní, klidní a nikdy nejsou agresivní. Skutečně nikdy. Takový pes je Basset. Zkrátka pes, který pochází z Velké Británie, stejně jako Border Collie. A my se na tohle plemeno zaměříme už příští týden. A teď gratulace. Dneska slaví všichni Adamové, zítra je to Luna a v neděli Vicky. Tak všechno nejlepší a plnou misku.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos.
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
14: Informační služby?
15: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
14: Kavárna?
15: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
14: Salonek?
15: Správně, uhodlo si.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: K čemu vám jsme dobrý?
19: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
9: Český Blaník.
7: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Skvělé ráno, tohle byla slovenská skupina Elán.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: České, moravské a slezské počasí sleduje meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, hezké ráno přeji, jak je v Česku?
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně je obloha polojasná až jasná, ale na horách je oblačnosti více a v Čechách už zároveň od západu začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty vzduchu klesly k 10 až 5 stupňům Celsia. Nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů a naopak slabý mráz zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na Sněžce.
0: Jaké počasí tedy přinese dnešní den?
2: Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
0: Před námi je sobota z nedělí, jaké tyhle dva dny budou?
2: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní, poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost, srážek už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky, a to místy jinde. Přehánky jen ojediněle, teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen k 10 až 15 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
0: Tak děkuju, mějte se hezké, hezké ráno.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český hezký den, naslyšenou.
0: Skupina Katapulta někdy příště, anebo Iveta Bartošová a písnička, která až tak známá není. Jmenuje se Móda a za chvíli posílám.

0: Iveta Bartošová, jak jsem říkal, poměrně neznámá písnička Móda. Teď v tuhle chvíli pro vás mám jednu zdravotní pozvánku. V neděli se totiž v pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posvěďte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste museli rezervovat své místo nebo snad něco platit. A na jaké problémy se tam páni lékaři zaměří, tak to ví David Kříz z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastně v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že kupříkladu, pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
0: Teď je víc než jasné, že půjde hlavně a především o klouby a ještě doplním, že spolku Karlín najdete v Pernerově ulici a koná se konzultační den a ten se koná v neděli od 10 hodin dopoledne do 2 hodin. Tolik tedy ta zdravotní pozvánka a teď se vracíme k písničkám. Tady na Českém Blaníku v Českém ránu za chvíli Lahůdky a Divokej byl anebo Lešek Semelka. Jsi prostě nejlepší. Já to o tobě říkám pořád Český Blaník.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
5: Všude kolem jsou žraloci.
3: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma.

0: každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Jsem horská gorila
1: z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Václav Neckář a písnička Lady Jane, pohled na hodiny, teď v tuhle chvíli je přesně 7 hodin, za chvíli tu budou Richard Miller.
1: Jo, víš, štěstí je krásná,
0: Valdemar Matuška.
2: Hezký žen je stále víc a víc.
0: Michal David. A nebo Čechomor, Lenka Dusilová, spousty dalších a dalších. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaní.
0: Ráno a dopoledne ještě polojasno, na východě místy i skoro jasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, na oblačno je zataženo a večer opět s deštěm. Teploty vystoupí k 15 stupňům Celsia. Na jižní Moravě to může být až 18.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Renata Anna Pechová a aktuální informace ze silnic.
5: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D1 je u mostu Šmejkalka na příjezdu do Prahy po ranní nehodě už opět průjezdná, ale dlouhá kolona se rozjíždí pomalu. Necháte tam ještě 10-15 minut. Provoz zpomaluje také na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové, kde na 8. kilometru D11 havarovalo osobní auto do dopravního značení. Na dálnici D5 u Berouna se srazila na 17. kilometru dvě auta a zablokovala jeden pruh. Kolona má přes kilometr a dál narůstá. A nehoda se došetřuje ještě na 35. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu. U Panenského Týnce bourla dodávka s nákladním autem. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Kdyby cokoliv, dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Šťastnou cestu, dobré ráno.
6: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Zprávy na Českém Blaní.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce volebních místností. Okrsků, kde se bude volit, je zhruba 14,5 tisíce a každý volič volí v místě trvalého pobytu. Pro komunální volby se voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat přes 190 tisíc kandidátů. Volit se bude také do třetiny Senátu a tady se jejich okřesla v horní komoře utká 154. Volby začínají ve 14 hodin. Na jihu Moravy může podle hygieniků už na podzim zesílit epidemie žloutenky. Situace se sice koncem prázdnin zlepšila, v září začalo případů opět přibývat. Proč se tak děje, vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.
14: V závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si tuto nákazu přivážejí, a to jak ze zemí z jižní části Evropy, tak z jiných míst v České republice, ze Slovenska a podobně. Zároveň nám přibývá cestování a cestovního ruchu na území města Brna.
13: Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Mezi Táborem a Slapy začali silničáři stavět obchvat. Jde o silnici, na kterou v Táboře čekali víc než 15 let. Povede západním směrem od obchodního domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Europarlament schválil rezoluci odmítající uznat legitimitu nové ruské státní dumy. Zároveň odsuzují pořádání voleb na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval členské státy Unie, aby volby neuznali a zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to tvoje.
0: Děkuju, krásné ráno přeji všem posluchačům rádia Český Blaník. Pojďme dál, 7 hodin, 4 minuty. Nonstop a Michal David.
12: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Janek Ledecký, Žentoura proklínám. Tak tahle písnička je právě dnes písničkou dne. Jak vznikla a nějaká ta historka k ní? Jo, tak tu Janek určitě přidá. Já přeji hezké ráno a pojďme dál hezky česky hrát.

0: Kdože to právě zpíval na Blaníku? Monika Stachová, Zůstaň aspoň den. Ale my pojďme dál.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Je 7:15 a to je pravidelný čas na to, aby jsme si představili další písničku dne. Tentokrát to bude skupina Žentour, Janek Ledecký a písnička Proklínám. Janku, jak to sní?
3: Proklínám je písnička, která vyšla v roce 1991, bych typoval na albu Žentour 005. A já si celkem jako přesně pamatuju, jak jsem tu muziku napsal Honza Černý a jak jsem to měl ve sluchátkách ve Walkmanu. A my jsme tenkrát vydali v takový vilce v Bráníku v Praze a tam to mělo výhodu, že se z ložnice chodilo v oknem rovnou do zahrady. A tohle bylo zrovna jako, že bylo krásně, měli jsme nějakou deku a na večer jsme měli připravený grilování pro nějaký kamarády. A jsem tam se válel na té dece a prostě jsem si to škrábal do takového toho sešitu, do kterého si píšu texty. A vím, že to je jeden z těch textů, že to přišlo tak jako skoro samo. Mě se na to vždycky jako ptají, jestli to je, se mě ptají na všechny texty, jestli to je svázaný s nějakým osobním zážitkem, tak to já teda musím říct, že teda fakt ne, že já mám docela bujnou fantazii.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

Sprache, Susanne, lecker bin ich. Ja, io carto andavo rec, attacchi porcellan. Se potrei pazzi bulgama, tappeti parmesan. Pietchio veracu, nego gipsi, Calvin Klein. Tak, poznáš, že to není štěstí, ale

ver si a ti compensar. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Tamara Matuška na rádiu Český Blaník, krásné dobré ráno. Za dvě minuty už máme půl osmé. Byla tam rivalita mezi Valdemarem Matuškou a Karlem Gottem. Na to jsme se svého času Karla zeptali a právě při příležitosti vydání alba, kdy vlastně oni vzájemně zpívali svoje písničky. Ale více už Karel Gott?
1: Fanoušci populární hudby se rozdělovali na přísné Matuškovce, Gottovce a bylo to skoro jako občanská válka málem a všichni říkali, prej se nemáte rádi a že jste takový jako rivalové, jdete hodně proti sobě, tak jsme řekli, Valdemare, my se tomu smějeme přeci, že? A my bychom měli spíš spojovat lidi, to, co děláme. Tak pojď, uděláme tohle, ale na nápad hudební přišel Václav Hybš, že si budeme vyměňovat písně. On bude zpívat moje, já jeho, ale to celé, a to bylo právě to umění, ten Vašek Hybš poskládal tak, že ty písně, jak šly za sebou, tak vytvářely děj. A byla to, myslím, 6minutová směs. No a potom, jak známo, že Valda odešel a zase se vrátil. A když se vrátil, tak v 99. jsme udělali novou směs. Doplněnou o jiné skladby nebo nové, tak i ta tam je. Jo, to je taková zajímavost.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
12: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
0: Blaník. I to je pohodový podzim s Českým Blaníkem.

0: Skvělé ráno, krásný celý den, máme 8,5 minuty po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď se nám hlásí do vysílání Vojtěch Umlau v Český hydrometeorologický ústav. Vojto, krásné ráno přeji, povězte nám, jaký dnešek bude.
2: Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
0: Jaké počasí přinese víkend, sobota z nedělí?
2: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní, poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost, srážek už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky, a to místy, jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen k 10 až 15 stupňům, na jihu Moravy pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
0: Díky moc a mějte se krásně.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát. Teď duet Heleny Vondráčkové a Jirky Korna.
1: České ráno. Na Českém Blaníku.

0: Tohle byla slovenská skupina No Name a vy posloucháte rádio Český Vlaník a České ráno s Martinem Sedem. Slovenská skupina No Name a Igor Tymko. Igore, máte nějaké tajné přání?
1: Víte čo, tajné nie už, ale manželku jsem poprosil, že keby teda bylo vhodné, takže či by sme nemohli ísť niekedy v říjnu do Moskvy na 3 na 4 dny, takže šípim, že letenky sú už kúpené a pôjdeme celá rodinka pravdepodobne, takže...
0: Tohle je jedna archivní, to je vzpomínková. Já myslím, že se mu to Igorovi tenkrát splnilo. A teď má prý jiné přání. Zase by rád letěl do Saúdské Arábie. No konec konců poznat i tenhle svět není vůbec špatné. Já jsem měl tyhle ty plány někam vyrazit do toho arabského světa už někdy před 2-3 lety, ale zatím se mi to nepovedlo, tak třeba někdy do budoucna. Nicméně takové letiště v Dubaji, tak to musím říct, že bych chtěl vidět, protože to mi říkal kamarád, že to je neskutečný letiště, obrovský, jedno letadlo za druhým, no konec konců mě stačil takový Frankfurt, když jsme jeli po dálnici a viděl jsem v noci, jak ty letadla byla takhle naskládána a dělala vlastně úplně schody, jo, na tom nebi. Takže to je zase pro změnu moje přání. Nicméně za chvíli Michal Tučný nebo Petr Zek, tady u nás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí

0: Vrstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: krása webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
10: Check-in?
11: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
10: Recepční.
11: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
10: Bezpečnostní kontrola.
11: Přesně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu vám krásné dobré ráno přeje Martin Císař. Tak co při pátku, jak to všechno zvládáte? Ráno vstávání, vypravení do práce, případně do školy. Doufám, že naprosto v pohodě a jste v dobré společnosti. Jste tady u nás na vlnách rádia Český Blaník. Rádia, které hraje české písničky, ty, které máte rádi. A jaké, že to budou pro tu další hodinku? Tak třeba Ilona Čáková. Dále tu budou Karel Gott. A nebo BSP, tedy Baláš Střihavka Pavlíček. A písnička Země vzdálená. Jsme rádio Český Blaník, české písničky, které máte rádi, hrajeme dál.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná, místy polojasná bude dnešní obloha, k večeru zatažená. Očekávejte k večeru a v noci déšť a teploty. Dnes do 15 stupňů na jižní Moravě, tam to může být i 18.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Hromadná nehoda 5 aut na 7. kilometru před sjezdem na Buštěhrad blokuje provoz na D7 ve směru na Prahu. Kolona má přes kilometr a dál narůstá. 20 minut naberete na příjezdu do Prahy také po D5, a to od 7. kilometru. Provoz zpomaluje na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové, kde na 8. kilometru D11 havarovalo osobní auto. A nehoda komplikuje dopravu na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 204. kilometru D1 je blokovaný jeden pruh a kolona se táhne už od 210. 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný pátek.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve 2 odpoledne se po celé zemi otevřou tisíce volebních místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce. O 62 tisíc mandátů se pak uchází skoro 190 tisíc kandidátů. V 27 senátních obvodech budou voliči zároveň rozhodovat o třetině složení horní komory a také o tom, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. Na skoro 40 místech se také uskuteční místní referenda. V rekordních 19 případech se budou týkat výstavby větrných elektráren. To je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku, anebo v Kralovic či obce Žihle v Plzeňském kraji. Do konce letošního roku skončí platnost dalších řidičských průkazů. Vyměnit si je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat o nový je možné také online, a to přes portál dopravy. Období, po které řidičský průkaz platný je nyní nastaveno na 10 let. V budoucnu by se to možná mohlo změnit. Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst. V Ústí nad Labem proto chtějí rozšířit možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude, ví mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
8: Po dokončení úprav této části sídliště vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během jara 2027. Práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů, zpevněných ploch pro umístění kontejnerů a úpravu napojení stávajících chodníků.
2: Součástí projektu je také úprava oplocení u základní školy. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
0: A jsem tady a s krásnou písničkou, ta se jmenuje Levandulová a zpívat bude Hana Hegerová a Petr Habka. Za chvíli taky Vaby a Miky Rivola a písnička Tereza anebo Hanka Zagorová, Kluk, na kterého můžu dát. Já vám přeji hezký poslech, dobré ráno.
9: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: Jiřinka z Dobříše si nám napsala dnes o písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A byla jako první pro Michala. Právě teď hrajeme písničku ke krásným kulatým 50. narozeninám. Bude tata od Daniela Hůlky S láskou svět spoutej. Tak já ji posílám a doufám, že potěší.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém.

0: Další mapování počasí za malou chvíli s meteorologem, do té doby třeba Karel Gott, Být stále mlát a nebo slovenská skupina Elána, Tuláci v podchodoch. Hrajeme si české i slovenské písničky pro vás. Jsme Rádio Český Blaník, za 3 minuty už je 8:30.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: 买一件漂亮的T恤, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
10: Salonky.
11: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
10: Úklid.
11: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
10: Ha, kuchař.
11: Správně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
13: Kráva, kráva, kapr, kapr.
14: Kapr, kapr, husa, husa.
15: Nedělej team building v zasedačce.
16: Vyražte na Šeberák.
15: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
17: Kruta, kruta, tchos!
15: Nech toho a pojď.
17: Tchos.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.
4: Český Blaník.

0: Skupina Elan tady na Českém Blaníku 6,5 minuty po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vojtěch Umlauf a počasí toho dnešního dne. Jaké bude, Vojto?
2: Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
0: Podobné počasí nás čeká o víkendu, kdy teploty nevyšplhají přes 15 stupňů Celsia. A zítra pravděpodobně celý den takový ten uplakaný deštivý. No, konec konců, je to sice sobota, v sobotu bychom asi chtěli spíš sluníčko, ale popravdě řečeno sucho je, takže na jednu stranu je to dobře. Tak co dál, já se s vámi rozloučím a popřeji krásný den, mějte se.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Je tu pocit.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
3: Rádio Český Blaník.
0: Arnošt Pátek a písnička Boxer, ovšem tohle už je Olga Lounová a Kvíškám. Posloucháte Rádio Český Blaník, tady jsou české písničky doma.

0: loňského roku, kdy bylo hraní amatérského divadla v České republice zapsáno na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
1: Speciálním hostem tedy festivalu bude pan Jaroslav Satoranský, který tam bude mít pondělí také besedu. Tak zdravíme do Vysokého a teď už zpátky z Prkan, které znamenají svět, zpátky k nám do toho hudebního eteru Českého Blaníku. Tady za chvíli Činasky, Potkal jsem tě po letech, anebo Lásko Marie Rotrové. Úderem 9. se na vás těší má kolegyně Veronika Rážová a bude s vámi mezi 12. a 13. hodinou ještě v tom odpoledním hodinovém bloku. Tak si užijte dopoledne a odpoledne částečně sní a já se budu těšit v pondělí opět úderem 5. Mějte se skvěle, užijte si den.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Už víš, co máš s tím ramenem?
6: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
5: Takže musíš zase někam jinam.
6: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
5: To bych taky potřeboval.
6: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
16: Radio Český Blaník.
17: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s českým blaníkem.

0: Spolu s kabáty jsme zavítali do starého baru takhle hezky po ránu. 9. hodina už klepe na dveře, bude tu za pár vteřin. S vámi už teď je Veronika Rážová a před námi další české písničky. Jedna od Dana Landy. Cesta je a prah a utu sa náhlí. Moriturite salutant, taky Nina od Tomáše Kluse. Jsi mé úzko, jsi krev ze svých ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován. A zavzpomínáme taky na Ivetu Bartušovou. Už za okamžik zprávy a ještě předtím podíváme se na slunce a taky na oblohu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Z počátku dne má být dnes jasno až polojasno, pak bude přibývat oblačnosti a v Čechách se od severozápadu bude vyskytovat i déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na Moravě 18, na horách jen kolem 6.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady končí kolona až u sjezdu na Ořech. Převrácený kamion blokuje provoz na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno. Místo je průjezdné odstavným pruhem a necháte tam 20 minut v koloně. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 204. kilometru D1 blokuje nehoda už jen Krajnici a dlouhá kolona se rozjíždí pomalu. Šťastnou cestu.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, v nich žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v Senátu. Lidé mohou hlasovat dnes nebo v sobotu do 2 hodin popoledni. Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se dnes ráno podařilo odvést. Podvalník se soupravou z pod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává stále více lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
11: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. No a po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty. Za chvíli tu bude Pepí Novaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Už se na něj moc těším, já doufám, že vy taky. Do té doby třeba Dan Landa. Cesta.

0: Víš, lásko, tak to byla Iveta Bartošová na Českém Blaníku krátce před 9:45. A tohle to bude Pepínovaněk.
1: Co Čech, to rekord.
0: Jestli jste už byli v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, potom víte, o čem bude řeč. Spousta zajímavostí, spousta kuriozních rekordů. To všechno tam najdete každý den mezi 9 a 17 hodinou. A my vám každý den taky přinášíme jeden kousek, tedy co my, Pepínovaněk vám ho přináší. A tentokrát půjde o rekord sběratelský.
2: Do archivu Muzea rekordů evidujeme i různé zajímavé sbírky. Například paní Jaroslava Veselá nashromáždila za téměř 50 let více než 501 klobouků a pokrývek hlavy. Jsou tvořeny například z plsti, z vepřové kůže, z hovězí kůže, z velbloudí kůže a z dalších materiálů a pocházejí z Polska, z Čech, z Kanady, ze Slovenska. Ta sbírka je krásná a my jsme rádi, že jsme ji mohli zaevidovat jako nový český rekord.
0: Tak Pepíno, moc děkujeme, to zní neuvěřitelně. Mně akorát chybí jediná informace. Kde to všechno paní Jaroslava skladuje? 500 klobouků, to vůbec není málo.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: My nemáme rekordy, máme české písničky a tak si za chviličku dáme jednu od Tomáše Kluse. Bude tu i Olga Blechová a ještě předtím Láďa Křížek. Poslední den si má na Českém Blaníku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědů.

0: vchází pozván. Ano, ano, no a pokud byste se chtěli nechat pozvat na Tomáše Kluse, tak já vám můžu prozradit, že pojede své velké podzimní turné a těšit se na ní můžete třeba už 12. listopadu v Příbrami. Pak jsou v plánu Teplice, Praha, Ostrava, Opava, Olomouc a další místa. Nenechte si to ujít, bude to určitě stát za to a já věřím, že si nenecháte ujít i další českou nadílku tady u nás na Českém Blaníku. Dáme si Michala Tučného, Lucku Bílou a nebo kapelu Olympic.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I má pomoc změnit celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Prahozbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
11: www.hotovky.cz.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Když potřebujete brýle, tak
16: Bob Optik.
15: Když kontaktní čočky, tak
16: Bob Optik.
15: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
16: Bob Optik.
15: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
16: Bob Optik.
15: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
17: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: K čemu vám jsme dobrý?
19: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
20: Český Blaník.
21: Český Blaník.

0: Adam Ďurica, kterého si už brzy budete i u nás v České republice moct užít v rámci jeho akustického turné. Koukám do kalendáře a vidím, že dnes máme pátek 9. října. Znamená to tedy, že svátek slaví všichni Štefanové a taky Sáry, ale kromě toho, kdo slaví svátek, to je taky pošta. Světový den pošty připadá právě na dnešek a pokud bychom zapátrali v historii pošty, tak víte, že sahá až do starověku. Už ve starém Egyptě si panovníci totiž posílali zprávy prostřednictvím poslů. Takový předchůdci pošty to byly. Ve starověkém Římě pak fungovala rozsáhlá síť poštovních stanic, kde se měnili koně, aby zprávy dorazily co nejrychleji. U nás se za počátek pravidelné pošty považuje rok 1526. Tehdy vzniklo spojení mezi Prahou a Vídní. A ještě jedna zajímavost na závěr. První poštovní zámka na světě se objevila v roce 1840 v Británii. Říkalo se jí Penny Black a byl na ní portrét královny Viktorie. Tak pokud chcete oslavit dnešní den, tedy Světový den pošty, tak já si myslím, že úplně tím nejlepším způsobem, jakým to můžete udělat, je poslat někomu dopis nebo pohlednici. Já vám zase pošlu další české písničky. Za chviličku Petr Hapka s Janou Kiršner.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Slaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na dva výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižin v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: Já jsem nevinný.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to

0: tu dlouho neměli.
1: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Paka, Benka.
1: Z vězeňského prostředí.
3: Tady je všechno všech. Tady je kolcho jasný more.
1: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Český Blaník.

0: Marek Ztracený, Minulost. My taky popojedem dál do další hodiny, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Dáme si Evu Farnou s Mirajem. Musím se nadechnout. Těšit se můžete i na takovou pěknou klasiku od Brontosaurů. Na kameni kámen.
1: Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát.
0: A za štěstím se vydáme s Karlem Gottem.
2: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstím.
0: Už za chvíli další české písničky, ještě předtím zprávy a taky počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Stále ještě je nad většinou území polojasná až jasná obloha. Během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnosti a čekejte, že tu a tam a hlavně na severozápadě země se může vyskytnout i déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Na jižní Moravě tak tam se ohřejete až 18 stupňů Celsia. Proti tomu na horách bude pořádně chladno, jen 6 stupňů. I tak krásný den.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Pražská voda bude ještě pod přísnější kontrolou. V Podolí začal fungovat nový komplex laboratoří, který dokáže díky moderním technologiím odhalit některá rizika mnohem rychleji než dosud. Jak je to možné, řekne mluvčí města Vít Hofman.
10: Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
9: Laboratoře PVK ročně zpracují více než 50 000 vzorků a provedou téměř 800 000 jednotlivých analýz. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí Třinec bude v 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník a tohle už je Pavel Vítek.

0: Václav Neckář a život na Českém Blaníku a my se teď společně podíváme na Pražský okruh. Pomalu, ale jistě se rozrůstá a jeho výstavba omezí provoz na železnici. Konkrétně to bude mezi Uhříněvsí a Říčanami, případně Strančicemi. A teď od neděle do úterý 3. listopadu. Podrobnosti už má pro nás mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou Pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Tak děkujeme za aktuální informace. Ještě doporučím všem cestujícím, kteří se vydají někam vlakem. Radši si i přesto, že máte tyto informace, zkontrolujte jízdní řád, ať už ten papírový, anebo v aplikaci. A kontrolujte si to i v jiných úsecích, protože nikdy nevíte, kde vás potká výluka. Před námi jsou další české písničky, třeba krásný duet Evy Farné a Miraje.
2: Do

0: La Isla Bonita, Ilona Čáková, taky vám úplně teplo z téhle písničky. Já si myslím, že Ilona navodila takovou příjemnou letní atmosféru, i když venku to počasí vůbec není špatné. Já mám vždycky pocit, že když se dozvíme od meteorologů, že se nám ochladí o 10 stupňů, že se hrozně vyděsíme, ohromně oblékneme, ale není to tak zlé. Věřte tomu, že nás čeká vlastně krásný den s českým blaníkem a českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku kapela Krištof, Karel Gott a nebo Petr Rezek.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopí a tím to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
15: Rádio Český Blaník.

čas polních cest. I když výliv už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést.

tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůně ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

hlavu na polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád, jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
5: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Český blaník.

0: Tak my už víme, co bude, až bude Olga Lounová starou ženou, a taky víme, co bude v příští hodině. Písnička na přání, o kterou si píšete na 728 363 07. A taky něco málo od nás, třeba Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, cesto má.
0: Těšit se můžete i na Anetu Langerovou a její Vodu živou.
2: Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá.
0: A o tom, že tohle je ráj, nám bude zpívat Argema.
1: Tohle je ráj, tohle je ráj.
0: Už za pár okamžiků tu budou taky nejnovější zprávy, anebo počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat ve stručnosti na dnešek, ale také na to, co nás čeká zítra. Dnes maximální teploty v Čechách 15 stupňů, na Moravě dokonce až 18 stupňů Celsia, na horách jen kolem 6. Většinou je teď ještě jasno nebo polojasno během dne, ale bude přibývat oblačnosti a od severozápadu se můžeme dočkat i deště. Očekávejte, že zítra nejdříve se nám v noci ochladí na 11 až 7, no a přes den se vyhoupne rtuť teploměru maximech až k 16 stupňům Celsia. Opět na jižní Moravě budete mít tepleji až 18 stupňů. Tak krásný den.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku. Hezké dopoledne přeje David Račák. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma. Volební místnosti se otevřou už za 3 hodiny, je proto dobré si připomenout, co si vzít sebou. Bez občanského průkazu nebo pasu to totiž nepůjde. Další variantou jsou e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
8: Předem aktualizujte aplikaci e-doklady z App Store nebo Google Play. Před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřete s připojením k internetu a zkontrolujte, že se u dokladu zobrazuje hláška digitální výpis je platný. Ověřte si, že aplikace odemknete nastaveným PINem nebo biometrií.
7: Ve volební místnosti pak otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data. Německá vláda zlepšila výhled růstu ekonomiky pro letošní a příští rok, protože válka na Blízkém východě podle ní nepoškozuje ekonomiku tak výrazně, jak se očekávalo. Letos se má podle nové prognózy hrubý domácí produkt zvýšit o 1,3%, příští rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1%. No a David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Ladíte Český Blaník, 11 hodin, 5 minut k tomu, s vámi je Veronika Rážová, za chviličku písnička na přání. A jinak samozřejmě spousta českých písniček, které máte rádi, máte se na co těšit, třeba na Olympik.

0: cesto má.
1: Veď mě dál, cesto má na Českém Blaníku.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: A tentokrát to bude hodně tematické do českých písniček, které máte rádi. Psal nám Adam, že se chystá na koncert Teresky Kernlové, její velkou show, na kterou se prý moc těší s celou rodinou. Takže máme poslat všem fanouškům Terezy Kernlové písničku od ní. Tak já to mám, přísahám. Užijte si zítřejší koncert, ať se všechno vydaří a ať odcházíte plně nadšení a prospěvujete si jak jinak než Teresku Kernlovou.
3: Písnička na přání.

0: Žlutý pes a nezávislá na českém Vlaníku, tak schválně, jestli pak jste se dneska už podívali na náš Instagram, anebo aspoň na Facebook. Pokud ne, tak to napravte, mrkněte, jsme tam jako Český Vlaník a každý den, skutečně každý den tam přibývá nový obsah. Můžete se dozvědět spoustu perliček o těch, které si tady u nás hrajeme. Dozvíte si i, jak vznikaly některé písničky a stejně tak třeba, kdo je s kým příbuzný a kdo v tom příbuzenském vztahu si s kým střihl duet. Navíc chceme vás vždycky nejenom poučit, ale taky pobavit. Takže najdete tam i leckdy vtipné záležitosti, zkrátka a dobře, podtrženo, sečteno, dejte odběr, protože Český Blaník na Instagramu i na Facebooku se zkrátka vyplatí sledovat.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Kristýnka Iba spí, tak to byl Petr Nač na Českém Blaníku a já už tu pro vás mám lákavou a co lákavou, hlavně chutnou pozvánku. Pokud byste si chtěli udělat výlet a takový speciální výlet za burčákem, tak máte šanci a to už zítra. Je to tak. Navíc za doprovodu harmonikářů, což je jedinečná šance. Už zítra, tedy v sobotu 10. října, vyjede z Českého Těšína přes Ostravu speciální burčákový rychlík. Ten bude mířit až do jihomoravských Mutěnic. Tam se totiž koná tradiční burčákový pochod. Místní vinaři tak otevřou své sklípky, nabídnou čerstvý burčák, mladé víno i spoustu krajových dobrot. Navíc jsou připraveny hned 3 různě dlouhé trasy, takže vybrat si může opravdu každý. A po dni plném jihomoravské pohody vás vlak zase odveze domů. Z Mutěnic vyráží zpátky v 19 hodin a 20 minut. Tak co říkáte, zkusíte to? Pokud ano, moc si to užijte, stejně tak i další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Už za chviličku Leona Machálková, Svět je plný bláznů.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Nemůžete přece zastavit dopravu.
18: Že nemůžu? Tak se dívejte.
17: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
19: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

Tisíckrát krásnější, tak to je nádherná písnička od Dalibora Jandy. Určitě ji dobře znáte a já věřím, že dobře znáte i ty, které tu budou znít v následující hodině, tedy mezi 12. a 13. Třeba kapela Lucie s tebou. Tak na tebe čekám, na tvoje řádky, na tvůj úsměv, co letí. Těšit se můžete i na tramskou hymnu O dva vyhodaňka, Rosa na kolejích.

0: A těšit se můžete i na Činasky. Každý ráno.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě...
0: Za chvíli tu budou nejnovější zprávy, ale teď jdeme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak já dnešek hodnotím zatím docela kladně, ačkoliv sedím v rádiu a nemám úplně ten prožitek venku, tak věřím, že za chvíli si to oskouším a ty teploty dnes zase nejsou tak špatné. Místy naměříme až 15 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 18. No a očekávejte, že zítra to nebude zas taky tak špatné. Sice tu a tam by mohlo pršet a nejnižší noční teploty budou nízko, 11 až 7, přes den se ale vytáhnou až k 16 stupňům. Na jižní Moravě opět o něco tepleji, až 18 stupňů Celsia. Tak krásný den a krásný víkend s Českým Blaníkem.
3: Prahozbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
4: www.hotovky.cz.
5: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké poledne přeje David Račák. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Volební místnosti po celé zemi otevřou už za 2 hodiny. Vybereme třetinu senátorů a nové obecní zastupitele. A právě o nich zjišťovala zajímavosti naše reportérka Sára Dvořáková.
10: Ohlasy zabojuje lehce před 190 tisíc kandidátů. Jejich průměrný věk je 48 let. Je ovšem vidět, že politika láká i mladé. 18-letých jde totiž do voleb přes 600. O budoucnosti hlavního města chce rozhodovat 1060 kandidátů. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
9: Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Lidé narození v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala. No a české fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 12. nám odbyla, tak třeba někomu i dobrou chuť. A tady máte Brontosaury.

0: Tak to byla kapela Lucie s tebou, 12 hodin 14 minut k tomu a já tu pro vás zase něco mám. Tentokrát se vydáme do Ostravy, v tamním planetáriu se totiž pořád něco děje a říjnový program nám představí sám ředitel ostravského planetária pan Martin Viliášek.
1: Tak třeba ve čtvrtek 15. října se swingové a jazzové melodie v podání Zdeňka Ternera propojí s kouzelnou atmosférou noční oblohy. V sobotu 17. října se mohou děti od 4 do 10 let zúčastnit zábavné hudební show plné písniček, pohybu a zábavy s názvem Rarašci a vesmír. No a na sobotu 30. října jsme připravili hudbu pod hvězdami, v níž zazní filmová hudba Hanse Zimmera. Informace na planetko.cz.
0: Tak už víte, kde hledat další informace, ale už víte, kam také vyrazit. Tak to byl pan Martin Vilášek, ředitel z ostravského planetária. A tady už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku i slovenská v podání Kristýny. Ještě předtím Vavidaněk, Rosa na kolejích. Tak je.

0: čas, kdy dorazí Michal Krusberský a bude s vámi trávit celé odpoledne tady u nás na Českém Blaníku. A já dobře vím, co pro vás chystá, ale neprozradím, protože na to si ještě musíte počkat. Nakonec i na Michala si musíte malou chvíli počkat. Já tu pro vás stihnu mít ještě jednu velmi lákavou pozvánku na víkend. No a myslím si, že na své si přijdou všichni milovníci rychlých sportů. Tak zůstávejte s námi a do té doby si užijte Věru Špinarovou, Činasky a nebo Víťu Vávru.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z Pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvizpomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z Pomyšl. Kvalita, která roste.
7: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánek 214, lesy.czu.cz.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Rádio Český Blaník.

tady bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání. Jak odtud zmizet? Ani

0: Tak to byl Dan Barta na Českém Vlaníku a my budeme za chviličku pokračovat dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Ale ještě předtím jedna velmi lákavá pozvánka. Pokud jste chtěli někam vyrazit o víkendu a třeba ještě nemáte program, tak pozor. V neděli nás čeká jeden z nejslavnějších sportovních závodů u nás, Velká Pardubická. Letos se poběží už po 136. a zajímavostí je, že na startu bude pouhých 10 koní, což je nejméně za víc než 30 let. Čeká je téměř 7-kilometrová trať a samozřejmě i legendární Taxisův příkop. Velká Pardubická se poprvé běžela už v roce 1874 a patří k nejtěžším překážkovým dostihům v Evropě. Celý dostihový den začíná v 11 dopoledne, hlavní závod pak odstartuje v 15:30 odpoledne. Pokud se do Pardubic nedostanete, můžete to sledovat alespoň v televizi. Poslouchejte i dál Český Blaník, protože už za chviličku pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. A dáme si třeba Aleše Brychtu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Český Blaník.
15: To jsou

0: Tak tohle byl společný počin Petra Koláře a kapely Olympic, co je vůbec v nás. A co já mám pro vás? No samozřejmě další české písničky, které máte rádi. Po 13. hodině Jaromír Nohavica.
1: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou.
0: Také si posvítíme na přízrak 7B, bude Karamel.
1: Já sama si kráčím.
0: A ještě kapela Miraj, Pojď zapomenem. A samozřejmě další české písničky, tak si na ně počkejte, po zprávách pokračujeme.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
3: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
4: Právě teď v Planehu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: Vítejte, přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 269. kilometru směrem z Přerova na Kroměříž narazilo osobní auto do dopravního kuželu. Očekávejte potíže, zatím tu ale kolona není. Na D2 na 59. kilometru směrem z Brna na Bratislavu se srazila dvě osobní auta. Navíc částečně blokují provoz. Zatím se kolona sice netvoří, buďte tam ale velmi pozorní. A mimo dálnice hlásí potíže Praha. Na Kbelské ve směru na Hloubětín před nájezdem na Novopatskou se srazilo osobní auto a nákladák. Blokovaný je tu jeden pruh a v koloně budete poskakovat od Ďáblic.
1: Počasí na Českém Blaníku.
2: Zítřejší sobota bude převážně zatažená, na většině území navíc čekáme dešťové přehánky. Později odpoledne a večer budou ty srážky od severozápadu v Čechách ubývat. Teploty 11 až 16 maximálně, jen na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme až 18 a na horách sotva kolem 7 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď aktuální zprávy a David Račák.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Houbařská sezóna je v Česku v plném proudu, na Vysočině ji doprovázejí také tradiční výstavy hub, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Protánková.
5: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimní houbařskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat při muzeu Vysočiny Jihlava.
4: Já ještě doplním, že to bude každé pondělí od 16 do 17 hodin. Jen přímo ve vstupním prostoru muzea. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily z předchozích dlouhodobých maxim. Prémiová paliva naopak dál zdražila, jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Ano, 5:35, už je s vámi Michal Krusberský, Verča utíkala domů, no a já budu mít za chvíli pro vás taky jednu pozvánku na víkend. Teď Michal David.

0: Český Blaník.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Marie Rotrová, která už brzy bude mít na pultech prodejen a taky na netu nové desky, ano. Dvě vinylové LP desky a 4 CDčka, které dostane jako dárek 50 letům na hudební scéně. Tak gratulujeme a teď trošku mrkneme do divadla. Říká se, že se všechno jednou vrací a vrátí a týká se to samozřejmě i pohádek. Třeba v plzeňském loutkovém divadle Alfa, tam teď to dokazuje návrat dlouhého, širokého a bystrozrakého. Ovšem, sem tam se nějaká ta novinka nebo inovace určitě najde, jak říká nová dramaturgyně divadla Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky po klasických pohádkových titulech, ale zároveň inscenovat klasickou pohádku tak, jak byla napsaná v tom 19. století, v dnešní době už úplně nejde. Takže jsme se rozhodli inscenovat pohádku, kterou doufáme rodiče a děti znají, ale tahle umožňuje velký autorský vklad a v téhle pohádce je spousta motivů, které můžeme rozvíjet a nějakým způsobem reflektovat požadavky současné doby.
0: Ano, zní to tajuplně, tak se běžte přesvědčit, vemte třeba i děti a slavnostní premiéra už je dneska, tak to nevím, jestli stihnete, ale rozhodně na nějakou další reprízu se rozhodně zastavit můžete. Držíme palce, zdravíme do Plzně a teď už jdeme zase hrát. Za chvíli Lucka Bílá, také Věrka Martinová a Jan Kaniza, ale ze všeho nejdřív Karamel a Přízrak 7B. Michale, s vámi, hezký den přeju. Vás

0: poslední.
1: Poslední.
0: Věř mi, poslední.
1: Poslední. Poslední. Poslední.
0: Aspoň

0: Tak tohle bylo desatero Lucky Bílé. No a 17. září v jejím divadle měl premiéru původní muzikál Obyčejná holka, ve kterém si Lucka Bílá střihla takovou dvojroli zpěvačky a Krejčové a zazářila tam i vedle svého syna Filipa Kratochvíla, který tam taky hraje. Pokud byste se chtěli přijít podívat do divadla, tak se musíte obrnit trošičku trpělivostí, protože jsem se koukal, že lístky seženete až tak na jaro příštího roku. Do té doby už je vyprodáno. Tady u nás na Českém Blaníku ale hrajeme dál, za chvíli Slibovaní Miraj a bude i Valda Matuška anebo Katapult.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Vydejte se do pradávného světa. Výstava dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická CZ.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Když potřebujete brýle, tak...
11: Pop, optik.
10: Když kontaktní čočky, tak...
11: Pop, optik.
10: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
11: Pop, optik.
10: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
11: Pop, optik.
10: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Český Blaník.
13: To je i Dalibor Janda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Mekyš Birka nám teď dělal společnost na Českém Blaníku a přátelé, podzim je tady se vším všudy. Pokud máte vlastní zahrádky, tak už nastala doba sklizně a hlavně doba úklidu, že jo? Nejenom listí, ale musíme připravit celou zahrádku na podzimní a zimní období. A když už jsme byli u té sklizně, máte taky nějaký rekordní úlovek z vaší zahrádky? Třeba takový Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Ten vypěstoval na zahrádce dýni, která váží skoro 3 tuny, konkrétně 296 kilo. A nebyla to jen taková nějaká náhoda, on už od začátku tu rostlinku pilně pečoval, dokonce představte si, on ji na jaře ohříval půdu topným kabelem a celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a taky pod tím plodem vytvořil písčité lůžko, aby jako nezahnívala. No, tak gratulujeme, samozřejmě tenhle ten úlovek se dostane do domácí knihy rekordů a další rekord vám nabídnu přesně za hodinu.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny.

0: Více na kbcz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Radio Český Blaník.
5: To je i Marek Ztracený.

0: Sníbaně.
1: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.

0: No, pravdu má Lenka Filipová. Za všechno může čas, který strašně utíká. Už tady máme 14. hodinu. A po 14. hodině v našem vysílání se trošičku zasníme s Lucí a Lenkou Dusilovou. Taky bude Jižní kříž Františka Nedvěda. A ještě Okno mé lásky nabídneme a taky kapelu Olympik. Ano, a další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Za volantem
5: s českým glaníkem.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda blokuje pravý pruh na dálnici D8. Bouralo se na 25. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Dejte si tam velký pozor. Na D1 na 198. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu stala taky dopravní nehoda. I tady buďte pozorní, očekávejte navíc i zdržení, poskakovat budete zhruba 2 kilometry. A kolona vás zdrží na D1 i na trase Praha-Brno. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem, je to zhruba na půl hodinku. Na vině je hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
5: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší první víkendový den bude převážně zatažený, na většině území máme také čekat dešťové přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky v Čechách ubývat. Teploty 11 až 16 maximálně, jen na jižní Moravě bude tepleji, tam můžeme naměřit až 18 stupňů a na horách maximálně do plus 7. Teď další zprávy, David Račák s nimi už se mnou ve studiu.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Voliči začnou rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti se otevřou i zítra. Povinné ručení se vyplatí čas od času zkontrolovat, kdo svou smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, řekne Martin Týnel z Kalkulátor.cz.
8: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast u připojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
7: Nejvhodnější chvílí pro porovnání je období před výročím pojistné smlouvy. Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navane Teme-Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu a tribunálu pro Rwandu vždy hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost. No a David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně, Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A jak už říkal David, volební místnosti jsou otevřené a je jenom na vás, jestli k ním půjdete. Teď už jdeme hrát. Lucie, Lenka Dusilová jako první a Michal Krusberský vám 5 minut po 14. přeje krásné odpoledne.

0: František Nedvěd a Jižní kříž doznívá 14 minut po 14. A jak jsem slíbil, mám tady jednu zdravotní pozvánku. V neděli se totiž v pražské spojce Karlín koná konzultační den s názvem Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tady odborní lékaři, kteří vás vyšetří, ani byste se museli někde objednávat, rezervovat nebo za něco platit. A na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, tak to ví David Kříž z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastně v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že kupříkladu, pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
0: Takže Revmaliga, půjde tedy hlavně o klouby. A já ještě dodám, že spojku Karlín najdete v Pernerově ulici a konzultační den se tam koná v neděli od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Tak tolik další zdravotní pozvánka od nás a teď už ta hudební. Bára Basiková, Ilona Čáková a Monika Absolonová za chvíli, taky bude Adam Ďurica s mandolínou, ale ze všeho nejdřív Michal Malátný a Činasky. Drobná paralela. Michal Krusberský zdraví, přeju krásný pátek. Ta stará.

0: Bára Basiková, Ilona Čáková a také Monika Absolonová, která před pár dny slavila své kulaté narozeniny, dalo by se říct, 3. října. To potom oslavila společně se všemi fanoušky také velkým koncertem v pražském Autu Univerzum, který byl teda jako vyprodaný a slavilo se až do rána. Co si budem povídat, je třeba za chvíli Olympic, okno mé lásky, taky si dáme Veronu a ze všeho nejdřív Greenhorns a Pepa Šimek, Když náš táta hrál. Tak to si dáme za chvíli.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na dva výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižin v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
9: Pojďte si s námi o nich povídat.
10: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
11: Když jsem byl chlapec malej,

0: Lucka Vondráčková a taky herec Filip Blažek. Hej, lásko velká. Tak my si teď dáme jeden velký rekord.
1: Co Čech? To rekord.
0: Pepíno Vaněk už je připraven a ptám se, o čem to dneska bude? Nějaký sběratelský rekord.
2: Do archivu Muzea rekordů evidujeme i různé zajímavé sbírky. Například paní Jaroslava Veselá nashromáždila za téměř 50 let více než 501 klobouků a pokrývek hlavy. Jsou tvořeny například z plsti, z vepřové kůže, z hovězí kůže, z velbloudí kůže a z dalších materiálů a pocházejí z Polska, z Čech, z Kanady, ze Slovenska. Ta sbírka je krásná a my jsme rádi, že jsme ji mohli zaevidovat jako nový český rekord.
1: Co Čech, to rekordman
3: na Českém blaní.
0: A po rekordu další české písničky Petr Kolář a Vašek Neckář ze všeho nejdřív.
4: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Rádio Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
12: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: A jako první ráno Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: doufám, že vám to taky všechno vyjde, co jste si naplánovali, ať už na dnešní odpoledne, nebo na celý víkend. Michal David za námi, před námi Petra Janů, Moje malá premiéra. Taky bude Dalibor Janda, 10 prstů pro život. A poslechneme si i Aleše Brichtu. A budou i další české písničky, které máte rádi. Tak s námi zůstaňte s Českým Blaníkem.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
7: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most na úrovni Štěrbohol došlo ke srážce osobáku s dodávkou. Blokovaný je tu jeden pruh. Připravte se na dlouhé zdržení. V koloně budete poskakovat od Spořilova. Přesuneme se na dálnice, konkrétně na D1. Na 198. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu stala dopravní nehoda. Kolona má asi 2 kilometry. Na D1 zůstaneme, na 266. kilometru směrem na Ostravu jsou v sobě dva osobáky. I tady si dejte pozor, zatím tu ale kolona není. Se zdržením pak ale na D1 počítejte před omezením u Mirošovic na 22. kilometru směrem z Prahy na Brno. Poskakovat budete zhruba 7 kilometrů, obrňte se trpělivostí.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude převážně zatažený. Na většině území se vyskytnou také občasné dešťové přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky v Čechách ubývat. Teploty od 11 do 16 v průměru. Na jižní Moravě naměříme až 18 a na horách jen do plus 7. Naproti mě změna. Už je tady Kristýna Ševčíková a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků. Našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy zajímavé, řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
11: U skákavky Aculus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. Krusturina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
10: A to kvůli četným nálezům sousedních zemí. Tolik zprávy.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 4:15, dobré páteční odpoledne přeje Michal Krusberský. Za chvíli 3:03, ale teď Petra Janů. Moje malá premiéra.

0: Hey Jude, zaspívala vám i možná na cestu z práce, pokud patříte mezi ty šťastnější, co už mají padla. Teď před námi 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Přátelé, někteří ptáci už se stěhují do teplých krajin, tak než nám všichni uletí, my si je dáme v rámci 3 ve 3. Ano, dáme si písničky, kde se ptáci vyskytují. Takže nemůže chybět za chvíli Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký. Bude i Karel Gott a pohádková záležitost, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. A ještě do třetice Helena Vondráčková a ptačí hnízda. Toť dnešní speciální mix na páteční den.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Helenu Vondráčkovou jsme si notovali v uplynulých 3 minutách. To byla písnička Ptačí hnízda v rámci 3 ve 3. No a byla taky pro Štefana Margitu a vůbec pro všechny Štefany a taky pro všechny Sáry, které dneska mají svátek. Tak všechno nejlepší od nás z Českého Blaníku a za chvíli už Michal Penka nebo Dalibor Janda. 10 prstů pro život.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
6: Chceš válku? Tak tady máš válku.
5: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
7: Všude kolem jsou žraloci.
5: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
9: www.hotovky.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Tak nečekejte. Jezděte.
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.
20: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
21: Pozor, pozor! A auto už 5krát v Praze!
22: Ano, přesně tak. A auto už 5krát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
21: Aha, auto 5krát v Praze. Blíž než kdy dřív.
22: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
23: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
24: Český Blaník.

0: To jsem já, ale já bych spíše řekl, že to jsou oni, Julia a Petr Hečkovci, tady u nás na Českém Blaníku 14 minut před 16. hodinou. A my už teď míříme na Semilsko, do Vysokého nad Jizerou, kde dneska začíná, přátelé, 57. ročník Krakonošova divadelního podzimu. A jak to vypadá s programem, to nám teď prozradí mluvčí festivalu Jana Fričová.
1: Během 9 dnů nabídne Krakonošův podzim 17 představení, 12 inscenací, vzdělávací program, setkání s Jaroslavem Satoranským i tradiční společenský program. Přehlídka potrvá do soboty 17. října. Celým týdnem se táhne jako červená nit také výrazný úspěch Ochotnického divadla, který se odehrál na konci loňského roku, kdy bylo hraní amatérského divadla v České republice zapsáno na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
0: No a já ještě dodám, že speciálním hostem festivalu bude také pan Jaroslav Satoranský, který tam bude mít v pondělí besedu. Tak zdravíme do Vysokého a taky vám tam za chvíli pošleme třeba Dana Landu anebo Hanku Zagorovou.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu.

0: děkuji moc.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
3: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Čemu vám jsme dobrý?
7: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

těch cest, co tě k ním dovedou.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: S Ankou Zagorovou jsme malovali obrázky a za chvíli budeme poslouchat taky další zprávy, ale než se k ním dostaneme, tak připomenu, co budeme poslouchat po té 16. hodině. Mimo jiné Standu Hloška a Petra Kotfalda, bude Bílá královna. Taky přijde pan disc-jockey a balet. A ještě si užijeme pořádnou parádu s Karlem Zichem. Ano, české písničky, které máte rádi i po 16. hodině na Českém Blaníku.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S námi to zvládnete.
7: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D5. Na 670,5 kilometru na trase z Prahy na Rozvadov se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Dejte si tam pozor. Kolona vás zdrží taky na D1 na trase Praha-Brno. Poskakovat budete mezi 11. a 24. kilometrem, a to zhruba půl hodiny. Na vině je hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka. A zdržení vás čeká i na pražském okruhu. Kvůli hustému provozu budete popojíždět na trase od letiště k dálnici D1. Provoz vázne mezi 25. a 18. kilometrem.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: A co zítřejší počasí? První víkendový den čekáme spíše zataženou oblohu, na většině území také s občasným deštěm, a později odpoledne a večer máme od severozápadu čekat ubývání srážek. Teploty 11 až 16 stupňů, na jihu Moravě může být až 18 a na horách rtuť teploměru povyskočí maximálně k 7 stupňům. Teď už Kristýna Ševčíková a další zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. V Česku odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb neúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes před volbami Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují. Jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
10: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen.
9: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i Ještěd v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by se mohly otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Tolik zprávy.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A my rozhodně v nich budeme pokračovat i teď, skoro už 5 minut po 16. hodině. Michal Krusberský je s vámi, přeju pohodu a dobrou náladu. Pokud vyrážíte k volbám, tak šťastnou ruku. No a my za chvíli nabídneme také písničku dnešního dne. Ale nejenom tu, bude jí spousta dalších. Olda Říha, Smutná nevěsta, za malý okamžik stejně jako Evička Farná. Všechno nebo nic, ale jak jsem slíbil, začínáme se Standou Hoškem a Petrem Kotfaldem. Tady je Bílá královna a já vám rozhodně přeju krásný pátek.

0: Olda Říhan, Smutná nevěsta. No, věřím tomu, že některé nevěsty, které budou mít zítra při sobotě svatbu, jsou docela smutné z toho počasí, které jim teďka vyšlo, ale dámy, nezoufejte, i v takovém počasí mohou vzniknout krásné fotky.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A teď budeme zase vzpomínat. Za chvilku se pustíme zpěváka, který příští rok v červenci oslaví 65. narozeniny. Ale protože každý den cvičí, tak byste mu ten věk rozhodně nehádali. Ano, mluvím o Jankovi Ledeckém, který za chvíli zaspívá i s kapelou Žentour. Dáme si písničku Proklínám a ptáme se Janka, jestli si ještě vůbec vzpomene, jak ta písnička vznikla.
3: Proklínám je písnička, která vyšla v roce 91, bych typoval, na albu Žentour 005. A já si celkem jako přesně pamatuju, jak jsem tu muziku napsal Honza Černý a jak jsem to měl ve sluchátkách ve Walkmanu, a my jsme tenkrát bydali v takový vilce v Bráníku v Praze a tam to mělo výhodu, že se z ložnice chodilo v oknem rovnou do zahrady. A tohle bylo zrovna jako, že bylo krásně, měli jsme nějakou deku a na večer jsme měli připravený grilování pro nějaký kamarády. A jsem tam se válel na té dece a prostě jsem si to škrábal do takového toho sešitu, do kterého si píšu texty. A vím, že to je jeden z těch textů, že to přišlo tak jako skoro samo. Mě se na to vždycky jako ptají, jestli to je, se mě ptají na všechny texty, jestli to je svázaný s nějakým osobním zážitkem, tak já teda musím říct, že teda fakt ne, že já mám docela bujnou fantazii.
0: Každopádně Proklínám, teď už budeme mít spojeno s grilováním u Ledeckých. Tak jo, jdeme na to.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Tak přesně tohle můžeme o víkendu taky dělat. Karel Zich a jeho paráda. Pravda, to počasí na víkend nemá být úplně ideální, ale jak zpíval právě Karel Zich, můžete si lehnout na záda a klidně si číst, nebo jít volit, nebo něco dělat na zahrádce, nebo se rozjede Stardance a bude to hodně v televizi na koukání, takže myslím, že si vždycky něco najdeme. U nás na Českém Blaníku rozhodně další české písničky, za chvíli balet, který jsem sliboval, bude i Lucie a jejich srdce, a nebo Jaromír Majer.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jitsku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.

0: Ano, Fajront, Krtek, Radek Pastrňák, kapela Buty, možná už taky máte Fajront, čili Padla, už máte konečně po práci a můžete si začít užívat víkendu. Tak přátelé, co kdybyste otevřeli ten víkend nějakou vaší oblíbenou písničkou? Připomínám, že už se nám totiž blíží 17. hodina a po 17. budeme opět hrát na vaše přání. Takže posílejte SMSky, hlasovky, napište nám, co byste rádi slyšeli a my vám to rozhodně zahrajeme. Jo, a to číslo je 720 836307. A za chvíli ode mě Petr Novák a nebo Lenka Filipová.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí? A...
9: běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Pokud jste se právě teď přestěhovali, možná vás čeká první noc v novém bytě. Tak ať se vám něco hezkého zdá, tohle byl Jarek Nohavica a Jana Kiršner a po 17. hodině bude taky Michal David, Nenapovídej. Rozhodně si poslechneme i Petra Jandu. A je naprosto nezbytné, aby tady byla i Hanka Zagorová. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli. Pole Zličín.
5: Za volantem
6: s českým blaníkem.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votubová. Na dálnici D8 na 29,5 kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto. Po nehodě skončilo mimo silnici, zatím se kolona netvoří. Na D1 na 16. kilometru u Velkých Popovic ve směru na Brno omezuje provoz porouchaný osobák. Stojí v levém pruhu, připravte se na zdržení, kolona má přes 6 kilometrů. A mimo dálnice hlásí problémy Praha. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most u sjezdu do ulice Národních hrdinů se srazilo osobní auto a nákladák. Blokují jeden pruh, kolona sahá až ke sjezdu na Krč. A na trase Písek-Plzeň u nájezdu na D4 stojí porouchané osobní auto a teče z něj nafta. Doprava tam zpomaluje, buďte pozorní.
6: Počasí na českém blaníku.
0: A ještě přidáme meteorologické informace. Zítra očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytnou také dešťové přehánky a později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Teploty pouze 11 až 16 stupňů. Teplej bude na jižní Moravě, kde můžeme naměřit až 18, za to na horách maximálně do plus 7. Co dál se děje, to už ví Kristýna Ševčíková.
5: Zprávy na českém blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě 3 větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
8: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
7: Tolik zprávy, přeji vám hezké odpoledne.
5: Rádio Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud jste 5 minut po 17. hodině konečně taktéž dorazili domů, tak si dejte něco dobrého, nejenom k pití, ale třeba i něco malého k jídlu. A my vám dál budeme hrát české písničky. Za chvíli dokonce jedna na vaše přání a do té doby Petr Janda, Karel Gott a nebo teď Michal David. No a Michal Krusberský vám pro změnu přeje krásný večer dál s Českým blaníkem. Ať se vám daří.

0: Petr Janda, nějak se vytrácíš, má lásko. Tak aby se nám nevytratila ta dnešní písnička na přání, pojďme na ní.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A dneska opět Jirka.
2: Nejskvělejší Český Blaníček, moc zdraví Jirka Suchovršice. Já bych hrozně rád poprosil Kabáty v Pekle sudy válej. Páč v 17.30 hraje naše Dynamo ve Vítkovicích, takže určitě všichni moc budeme držet pěsti. No a také pro nás všechny, kteří už jsme byli volit, anebo se k volbám chystáme, všem přeju šťastnou ruku a samozřejmě všem přeju pohodový víkend. Jirka, ahoj.
0: Jirko, děkujeme, myslím, že si to shrnul naprosto ideálně. Kabáty posíláme a přejeme pohodový večer.
1: Písnička na přání. Na

0: Helena Vondráčková, ještě Světu šanci dej a my dáme šanci písničkám na přání zase v pondělí. Ano, je to tak, přátelé, ale za chvíli budou další hezké české, bude Michal Tučný a Fešáci, těšit se můžete i na slibovanou Hanku Zagorovou a nebo také Činasky. A Stížnost, to nás čeká ze všeho nejdřív. Tak pohodový pátek tady s námi s Českým Blaníkem.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: Firma na zážitky.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
15: Česká.

0: Tak tohle byl Petr Nať, poslední krát tady u nás na Českém Blaníku, ale určitě tady nebyl naposled. My teď ale míříme na Pražský okruh, kde se sice pomalu staví a okruh se rozrůstá, ale jeho výstavba omezí provoz na železnici, přátelé. Konkrétně mezi Uhříněvsí a Říčanami a také případně ještě Strančicemi, a to teď od neděle do úterý 3. listopadu. Podrobnosti nám prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou Pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Tak pozor na tyhle ty změny, raději pokud budete tímto směrem cestovat, se ještě předem ujistěte v jízdním řádu, že vám ten vlak opravdu jede tak, jak má. No a my dál hrajeme české písničky, za chvíli Anna K., anebo tak Jirka Schellinger. Šípkovou růženku si dáme.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Já jsem nevinnej.
13: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
14: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
15: Bacha, Benka.
14: Z vězeňského prostředí.
16: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
14: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Nemůžete přece zastavit dopravu.
19: Že nemůžu? Tak se dívejte.
18: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
20: Rádio Český Blaník.

0: to prostý.
1: S 18. hodinou je tady taky nabídka dalších českých písniček, které budeme hrát za malý okamžik, a vy se rozhodně můžete těšit třeba na Karla Zicha. Alenku v říši divu si dáme.
2: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří.
1: Taky bude třeba Marek Ztracený, Tak se nezlob.
3: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A neděle se s tebou na půl.
1: A ještě Spiritual Quintet, Za svou pravdou stát.
4: Za svou pravdou stát.
1: A budou i další české písničky, které máte rádi, protože v těch budeme rozhodně pokračovat.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Yippie!
9: Yeah!
8: Yeah!
10: Yippie, yippie!
9: Yay!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítřejší sobotní den bude převážně zatažený, na většině území se vyskytne také občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Teploty 11 až 16 maximálně, jen na jižní Moravě může být tepleji, tam můžeme naměřit až 18 stupňů a na horách jen kolem sedmičky. Tak tolik počasí na první víkendový den a teď Kristýna Ševčíková a poslední odpolední zprávy.
12: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
13: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
12: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. A tím zprávy končí.
14: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
1: A krátce po 18. hodině už se s vámi taky loučí Michal Krosberský. Mějte krásný víkend s Českým Blaníkem. Pokud půjdete k volbám, tak ať zvolíte ty správné lidi. A ode mě už je tady Karel Zich. Alenka v říši divu.
15: Telegram s adresou svět.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo spát, tančí pílíčka vaší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
3: Český Blaník.

se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Sakra!
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
6: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
7: Písničky, které dobře znáte.
8: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
7: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
8: Český Blaník. V digitální síti DAB.
7: I na webu radioblaník.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39.
2: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkný bavzen. Zíšu jen na tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Tlusta!
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
2: Krůta, tchos!
1: Nech toho a pojď.
2: Tchos.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: K čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: dávno chytli jinej vlak.
1: Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Český Blaník.
9: To jsou české písničky, které máte rádi.
8: Od Bacha po Vlacha.
9: Od Karla

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létanice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené, palce vítám, možná, že zastavím.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Máte na to vést lidi a udržet linku vchodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Sakra!
2: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Jsme Český Blaník.
4: A najdete nás i na síti všech sítí.
3: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
4: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo sám, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý a ví Bůh, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu je tvým hostem v domě.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Jsem doktor dámství dal, na smutek léky mám.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři metři.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
0: Tři metři.
1: Na Českém Blaníku.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: každém daru lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

dám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

se mě, kolik se mi stačilo poznat. A já jim řekl, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

třetího klína. Nikdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Český blaník.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indicie. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.